Od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na